0: Proškou podcast, vše stahujte nebo jen tak poslouchejte. Prostě co jste o prázdninách zmeškali. Ale ti, co letní speciály poslouchali bedlivě a pravidelně, tak ví, že i dnes řeknu playlist předem pro tuto hodinu, tuto poslední hodinu. Takže Marlo Stance Videomix nám tu zbyl ze 70. s číslem pořadovým 41. Pak dvojka z Německa, The Twins, nesmí chybět ani německá Helena Vondráčková, tak by se to dalo nazvat. Jmenuje se Marianne Rosenberg, kterou jsem v 90. potkal na vernisáži českého skla v Hamburku, kterou jsem zařizoval. Seděla tam na židli dáma každým coulem, perfektní oblečení, perfektní úsměv. Mimochodem, ona měla tenkrát černé vlasy a byla oblečená celá červeno-černě. Moc jí to slušelo. No, dnes to bude megamix s modernějším hávu. Jmenuje se Hitmix. Jak jsem říkal, bude tam zcela jistě písnička Marlene. Nesmí chybět ani Eddie Huntington a medley z roku 1989. No a nakonec třešnička na dortu. Mí oblíbení Stock Aitken a Waterman a jejich PWL Records Megamix. PWL je Pete Waterman Label. Takže užijte si i tuhle poslední megamixovou hodinu a k tomu dobrou náladu přeje Pavel Bárta a já jen upozorňuji, že před tím Marlozem bude taková lehce dramatická předehra, ale to k tomu patří, takže si to poslechneme. Taneční party.
1: Color Music Radio.

No, mně se na tomhle Megamixu líbí, že jsou tam věci, které jsou úplně neznámé nebo méně známé. Nemusí to být pořád jenom hit za hitem. No, nastává loučení, ale jenom na týden, kdy se vám přihlásím už v klasickém vydání i s příběhem. Samozřejmě jsem od vás prázdně nedostal ani řádku, já jsem to čekal. No, já tedy nebudu, ale Olina bude pěkně zklamaná, protože se těšila, že jí někdo pomůže a podělí se o zážitky. No ale třeba to ještě napravíte, ještě čas, můžete psát. No a když nenapíšete příběh, tak mi aspoň prosím napište, jaký Megamix vás v létě zaujal, který se vám líbil nejvíc. No a pak si ho třeba pustíme v nějakém speciálu. Teď na Music Only poběží party až do 2 do rána. Zítra už ode mne zlaté hity ze Zlaté Prahy, disco hity. A ty už budu vybírat já z mého pražského archivu, který ovšem bude stále ukládán ve Vídni. Takže to potom zase, až Harry bude vybírat, tak bude vybírat z toho. No a tady na Koloru bude v sobotu Kuba Melín a jeho Loudcaství a taky Martin Svátek z jeho Holiday Edition nebo i z Country Music. No a nakonec takové malé překvápko, zbyl nám čas, takže kdo má rád rock'n'roll a rock'n'roll party, tady bude Jai Bunny and the Master Mixers a jeho, jak jsem říkal, rock'n'roll party mix. Mějte se moc fajn, no a za týden se těší opět Pavel Bar.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, vlastně hlubokou noc v této hodině mezi psem a vlkem. Vítá vás po prázdninách starý pes. Co hraje jazz, to jsem já, Honza Kulík. Dneska jsme začali muzikantem, který se jmenuje Charlie Parker a měl narozeniny 29. srpna, narodil se v roce 1920. Já jsem říkal přes ty prázdniny, teda že byly reprízy, tak jsem vydestiloval nějaký muzikanty ještě z konce srpna, aby jsme si ty oslavance užili. Tak tedy Charlie.

Tak, to bychom měli Charlieho Parkera. Já jsem zapomněl říct, že se narodil v Kansas City v Americe. Jeho táta dělal na jídelních vozech číšníka, máti pracovala na poště, na základní škole chodil zpívat do katolického sboru, na střední pak už nastoupil do školního orchestru. Jeho máma viděla takhle jednou doma, když cvičil na to ságo, tak se na něj koukala a říkala si, no ten kluk k tomuto jde, to jako je dobrý, a koupila mu úplně novou altku, teda altový saxofon Casey Blues.

Po skončení střední školy se rozhodl, že bude muziku dělat profesionálně. Hrál s místníma kapelama v Kansas City a dokonce začal jamovat i s velmi Nobel orchestrama, jako třeba s orchestrem Count Basieho. Tady došlo k prvnímu maléru takovýmu, že když teda jamovali a on ztratil přehled o změnách a chordů a začal to tam patlat nějak, tak bubeník Joe Jones vyndal činel ze soupravy a hodil mu ho pod nohy jako signál, aby vypadl z pódia. Toho ovšem neodradilo a dal se do skutečně tvrdýho cvičení, že byly doby, že cvičil třeba až 15 hodin denně. Láska na prodej, co vy na to?

Teď se podíváme do roku 1940. Tomu zrovna umřel táta, Charles Parker senior, a on opustil McShannovu kapelu. Od roku 1942 hrál nějaký čas s Hynesem. Tady ovšem dochází docela k maléru, protože v té době stávkovala Americká federace hudebníků. Dokonce dva roky v jednom tahu, 42-44, to je v Americe běžný, tam se stávkuje, ani se nenadějete, jak. To znamená, že se nenahrávalo spoustu věcí. Některé kapely, jak se říká, museli držet krok a moc nevystupovali. V té době se začíná vyvíjet Charles Parkerův styl pro bebop celá novej a úplně velice zvláštní. Bohužel většina těchto nahrávek prostě neexistuje, protože nikdo nenatočil a to je škoda. Ale k tomu bebopu se ještě dostaneme. Night and Day. Noc a den, to je standard jazzový. Máte rádi jazzový standardy?

V té době už začal mít taky docela ošklivý problémy, například koncertovali v Kansasu a on peníze, který měl na letenku, utratil za heroin, takže se neměl jak dostat. Navíc posléze taky věnoval jednu svoji skladbu známému drogovému dílerovi, toho pochopitelně sebrali, takže drogy nebyly a musel to řezat chlastem. Začalo to docela hezky. Dopadlo to tak, že zapálil prostěradla v amoku teda. Zapálil prostěradla na hotelu na pokoji a pak po hotelový hale běhal úplně nahej. Takže ho sebrali a byl hospitalizován v psychiatrické léčebně Camarillo State 6 měsíců. Pokud můžu já něco říci, muzikanti jsou tak trochu jako zvláštní lidi, ta muzika, že jo, s člověkem udělá hrozný věci, ale já bych mohl vyprávět, jo, to byste nevěřili, ale zase by jsem se rád vyhnul žalobám, tak to necháme na jindy. Loverman, to je další skladba, kterou když natáčel v roce 1946, tak v sobě měl litr whisky, tak měl teda pěkně naváto a děli se pěkný věci teda v tom studiu. Ovšem, tohle je nahrávka z roku 1950, takže nemusíte mít obavy, že byste jako posluchači došli k nějaký úmě na hudebním zážitku.

V době jeho největší slávy ho taky trápily tyhle ty problémy, protože, jak víte, heroin a alkohol, to nějak nejde dohromady. Byl často považován za nespolehlivýho, spousta muzikantů z něho bylo na prášky, ale zase na druhou stranu byl to pan saxofonista, to je pravda. Jak říkám, můza si vybírá tu daň a když si znáte ve svém okolí nějakýho umělce, nemusí to být muzikant, může to být divadelník, herec, třeba nějaký velký, slavný, tak víte, že to s nima taky není dvakrát lehký. Tak to bychom měli a my se posuneme na další skladbu. Na tomhle vinilu, co se mi točí na gramofóně, jsem tady vybral docela pěknou brázdu, která se jmenuje Je nejlepší čas.

Takže je nejlepší čas dát něco výpopu. Já tady mám poslední ukázku Charlie Parkerem a to je Žabí skok. Zbývá pouze dodat, že zemřel 12. března 1955 ve věku 34 roků v Novém Yorku. Když ho v nemocnici ohledali, tak to vypadalo následovně, ačkoliv měl 34 roků, tak jeho tělo bylo v takovém stavu, jako kdyby to byl 55-letý a možná ještě víc starý člověk. Tyhle ty věci člověku skutečně nepřidají. Možná to má taky původ v tom, že v 16 letech prodělal ošklivou bouračku v autě a byl dost potlučený a dostával silné dávky morfia proti bolesti. I to mi mohla být příčina. Při jeho pohřbu to bylo taky problematický, protože vzhledem k neuspořádaným rodinným poměrům, svým teda, protože měl de facto dvě ženy, tak se to tam nějak špatně řešilo, ale nějak se to dalo do pořádku, dokonce si to vzal na starosti v celou tu organizaci pohřbu a všechno Dizzy Gillespie. Jenom taková veselá příhoda z natáčení, traduje se teda. Ještě jednu věc, aby toho nebylo málo. Na jeho náhrobku je místo altky vyobrazený tenorový saxofon, ačkoliv on hrál na tu altku, ale to už je taková drobnost. Takže Žabí skok, za chvíli jingle a po ní bude oslavenkyně.

Tak tady Diana Washington, naprostá klasika, Dotýkej se mě v noci, Teach Me Tonight, narozená 29. srpna 1924 ve státě Alabama v Americe. Už na základní škole zpívala gospely, na střední pak dokonce založila vlastní gospelový soubor, který vedla. Ovšem písně, které vám tady předvedu, víceméně gospelový teda nebudou ani náhodou. Tak tedy, první písničku, kterou vám s ní přehraju, je trošku drsnější povahy, jo, jmenuje se to Ďábelsky zkažená holka. Zpívá se tam, podívej se, já jsem tak hrozně zkažená holka fešáku, že nějakou tu romantiku si můžeš strčit za klobouk.

O Dianě Washington už jen krátce, protože je poměrně málo času, jak se tak dívám na hodiny, dosáhla mnoha úspěchů. Například v roce 1986 byla uvedena do alabamské jazzové síně slávy a v roce 1993 do rock'n'rollové síně slávy. Bohužel teda už in memoriam. Mimochodem to byla nejen zpěvačka, ale taky pianistka, hra dobře na vibrafon. Zemřela, a já vám to řeknu přesně, 14. prosince 1963 ve věku 39 let. Tady se jednalo o barbituráty, ale nehledejte v tom nějakou narkomanskou divočinu. Ona měla totiž dost problémy se spaním, špatně spala, brala na to řádně předepsané léky a nějakým nešťastnou náhodou zapomněla, nebo co, to nějak špatně prokombinovala a bylo vymalováno. A s ní si ještě dáme blues od Louhánovi Johnovi a to je s Dianou Washington vše.

0: Tak to bychom měli Dinah Washington, ještě jsem zapomněl říct, že taky byla nazývána, tuším, královnou jukeboxů, ale snad jsem to už neříkal. Ale ještě, co bych vám dal na závěr. Já jsem tady hrozně dlouho hledal píseň Půl párku. Krásně to naspíval Jirka Suchej, když si v Semaforu hezky to měl udělaný. A nebudete tomu věřit, jsem říkal, někde Voskové s Verichem, to tomu taky dělali, to musím mít, on zobrátil celý rádio z hůru nohama, že jo, a nakonec jsem to našel. Takže si dáme Půl párku s Voskovcem a s Verichem, já vám děkuju za poslech, milí posluchači, mějte se fajn a při příštím starém psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodiích naslyšenou.
1: No jo. Tak co kdybychom zaspívali něco o půl páře, aby nebylo nedorozumění.
2: Mužíček skromný velice,

0: krku, nemoh si dát než půl párku. Jak se vrchní nad stůl sklání, mužík mu šeptne své přání. Ticho se snese nad sálem, když vrchní zahřmí lokálem.
1: Půl párku, prosím!

0: Rozpačitě řek, mužíček, prosil bych k tomu chlebíček. Vrchní hlasitěj než třeba řek.
1: Půl párku, žádnej chleba.
0: Půl párku, půl párku.
1: U nás k půl párku se neservíruje chleba.
0: Mužíček velmi zesmutněl, na celý párek však neměl. U stolu sedí jak pěna, lokálem zazní ozvěna. Půl párku.
1: A už nic víc.
0: Půl párku.
1: A bez hořčic.
0: Půl párku, to je bez chleba.
1: Ha, ha, ten hořčí přeje půl párku.
2: Poslouchali jste 237. vydání pořadu Starý pes hraje jazz.

Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

J5 in radio, ano přátelé, věc s názvem Radio, tak to už jsme odstartovali dnešní vysílání pořadu Frikolore, 6 minut po 8 je, dneska je čtvrtek 10. září, svátek neboli jmeniny nám dnes slaví Irmy, no a stejně jako vždycky dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují různorodý počasí, potkat totiž můžeme jasno, polojasno, ale také zataženo. Podle předpovědí by to dnes mělo být bez dešťových srážek, takže bez deště, nebo aspoň tak to tady slibují meteorologové a s teplotami, které po ránu budou mezi 9 až 14 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat teploty kolem 18 až 20 stupňů. K večeru se ochladí a to na 14 až 16 a přes noc potom teploty kolem 9, opět kolem 14 stupňů. Taková informace o počasí, já jsem se teď před chvílí doslechl, nebo dočetl, že by tedy o víkendu mělo být opět letní počasí, takže by se nám mělo oteplit, uvidíme, jak to ve skutečnosti dopadne. To jsou informace, které tedy vám poskytuju každý všední ráno a to ohledně toho, do čeho jsme se zbudili a jaký by v tom něčem mělo být počasí. Co se týče toho ostatního, tak doplním, jaký bude dneska program, ten bude stejný jako obvykle. Je čtvrtek, to znamená první část oldschoolový rap a hip-hop, jako jsou třeba právě Jurassic 5. No a v druhé části, jelikož je čtvrtek, to bude zlomený tak, že by to ani sádra nespravila, čeká nás breakbeatovej nářez plnej novinek z posledního týdne. Ano, to je druhá část pořadu Frikolora, ta hudební. Rubrika, kterou tady děláme od začátku věku, tedy pořadu Frikolora, tedy 13 let, tak ta přijde na řadu před 9. a v repríze před 10. hodinou. Rubrika s názvem Frikolora Infos. Informace, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Tak takový je plán, přátelé. A já se budu věnovat, vám přeju příjemný dobrý ráno, příjemný poslech Color Music Rádia a pořadu Frikolora.

Got It Twisted a samozřejmě Mob Deep společně s Twistou. A vy posloucháte Color Music Radio, pořad Free Colora. Časomíra ukazuje 47 minut po 8 hodině, zase trošku jiná Free Colora. Vybírám zase trošku jiný tracky, tak aby to bylo po každý tak trošku, nebo aspoň trošku víc jiný. Přece jenom od tohoto rádio je, i když tedy s těma staršíma věcma vás pravděpodobně většinu asi už tolik nepřekvapím. S těma novinkama se můžeme překvapit všichni. Ty nás totiž čekají už za chvíli. Dneska je čtvrtek, zlomenej tak, že by to ani sádra pravila a nás čeká co? Nás čeká breakbeatovej nářez. Ještě předtím si ale řekneme pozvánku, která je převelice důležitá. Čeká nás totiž oslava narozenin pořadu Free Colora. Ano, přátelé, Free Colora měla přednedávnem tedy výročí, a to 13 let od začátku vysílání, a my pravidelně každý rok už nějakou tu dobu děláme mejdany v Brně, konkrétně v Brně na dráze. A nebude tomu tak ani jinak tentokrát, protože 18. září proběhne na dráze tedy opět mejdan, který bude oslavou těch 13 let vysílání pořadu Free Colora tady u nás na Coloru. No a koho jsme si přizvali, tak zatím vám prozradím jen pár jmén, ono se to totiž možná ještě bude rozšiřovat, každopádně nebude tam chybět DJ 5, to je naprostej standard a chyběl nám tam jenom jednou, tentokrát opět DJ 5 a náš nejlepší turntablista tedy bude v Brně na dráze společně s kým? No společně se mnou, přátelé, DJ Friky, tak ten tam asi taky chybět nebude, když je to ohledně Free Colory. No a vy, pokud jste tam byli, tak jste možná už měli možnost zahlídnout slovenskou hvězdu pro mě, která teď tedy jezdí například z Kontrafakt a tedy dělá různý projekty, ať už jsou to světelno a tedy audiovizuální nebo další. Ano, přátelé, správně jste poznali, Finger Drummer B.I., takže B.I., Friky a Five jsou první tři jména, který tedy vám můžeme nabídnout, a to v rámci tedy mejdanu Free Colora 13 let od začátku vysílání, který proběhne 18. září v brněnském klubu na dráze. Já se těším, co vy?

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky, časomíra tady ve studiu, ukazuje 57 minut po 8 hodině a dnes je podle internetu, tedy 10. září, kdy svátek slaví Irma a máme čtvrtek, to je také důležité. No a pojďme se podívat na to, že počasí i dnes bude, nemusíme se bát, meteorologové slibují, že počasí bude a slibují nám, že by mělo být převážně jasno nebo polojasno, jenom jedině by jsme mohli potkat taky zataženo a mělo by to být bez deště, nebo aspoň tak to slibují. Pojďme se podívat na teploty, ty ranní 9 až 14 stupňů. V odpoledních maximech můžeme očekávat 18 až 20 stupňů nad nulou. K večeru se ochladí a to na 14 až 18 a přes noc potom opět 9 až 14 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď v rychlosti podívat, co nepodstatného nám napsali internety. No a jako první je tady, chcete si zapamatovat, co jste se naučili? Vědci našli ideální okno pro tvorbu paměti. Vědci tvrdí, že byste si naučené informace měli znovu zopakovat v intervalu 24 hodin. Nový výzkum totiž naznačuje, že načasování mezi jednotlivými učebními sezeními je stejně důležité jako samotný obsah. Při studiu neuronů mořských plžů rodu Apilsia vědci objevili jakési ideální okno na úrovni buněk, kdy se nejsnáze tvoří paměť. Když byly neurony vystaveny neurotransmitéru přesně s odstupem 24 hodin, aktivoval se specifický molekulární mechanismus, který vytváří dlouhodobou paměť. Pokud byl interval kratší nebo delší, tento biologický spínač učení se neaktivoval, uvádí studie publikovaná v časopise Journal of Neuroscience. No a John Byrne a jeho kolegové z Centra zdravotnických věd Texas univerzity v Houstonu se pokusili odpovědět na otázku tvorby paměti pomocí výzkumu právě tedy mořských plžů. Mořští plži mají podle webu Neuroscience News velké snadno dostupné neurony, které fungují na základě stejné základní chemie jako naše neurony. Protože jejich nervové prostředí je jednodušší, mohou vědci pozorovat přesný okamžik, kdy na buněčné úrovni vzniká vzpomínka, něco, co je v komplexním lidském mozku nesmírně obtížné sledovat. No a my jdeme dál. Další informaci, kterou tady pro vás mám, tak ta se týká, tady tohle to zavřu. AI nás může zahubit do konce dekády. Výzkumník dal výpověď a varoval. Mezi výzkumníky zabývající se umělou inteligencí sílí obavy, že konkurenční boj žene firmy k vývoji stále schopnějších systémů. Ty se podle některých mohou začít sami zdokonalovat a vymknout se lidské kontrole. Výzkumník společnosti Anthropic Jacobs Coxon se rozhodl opustit nejen firmu, ale i celý obor umělé inteligence. Obává se, že Anthropic ani jeho konkurenti v závodě o vývoj systému by ho v budoucnu nemuseli být schopni kontrolovat, napsal na sociální síť. 27-letý Brit, který se specializuje na trénování nových modelů umělé inteligence pomocí obrovského množství dat, uvedl, že nechce být součástí celého odvětví směřujícího k vývoji AI schopného vlastního sebezdokonalování. Obává se, že takové systémy by se mohly začít vyvíjet mimo lidskou kontrolu a představovat existenční hrozbu pro lidstvo. Směřujeme k mnoha nejagresivnějším scénářům, kdy už do konce příštího roku mohou být věci mimo kontrolu, řekl Coxon. Podle něj je přitom v prostředí tvrdé konkurence mezi technologickými firmami prakticky nevyhnutelné, že společnosti budou dělat kompromisy v oblasti bezpečnosti. Zároveň čelí stále silnější konkurenci nových čínských firem. Nepodceňujte sílu této technologie. Brzy půjde o systémy, které budou v mnoha ohledech nadlidské. Dokážou napadnout jakýkoliv systém, přes noc převrátit tedy změnu prakticky jakéhokoliv oboru a získat skutečnou moc i zdroje. Pokrok v každé z těchto oblastí jsme všichni sledovali na vlastní oči a tempo vývoje se nezpomaluje.
No a poslední informace, kterou tady pro vás mám, syndrom zlomeného srdce se tváří jako infarkt. Vědci našli způsob, jak ho poznat dřív. Mysleli, že má infarkt pražská řidička, ale po vypjatém konfliktu zemřela na syndrom zlomeného srdce, který se mu v prvních hodinách dokáže nenápadně podobat. Lékaři proto oba stavy někdy rozlišší až při invazním vyšetřením. Nový diagnostický systém teď slibuje, že zásadní rozdíl odhalí dřív z krve a několika dalších údajů. Takto Subo syndrom se v Česku dostal výrazněji do podvědomí také kvůli tragickému případu z centra Prahy. V srpnu roku 2022 se tehdy 47-letá řidička dostala do konfliktu s cyklistou. Spor, který začal slovní rozepří, přerostl ve fyzickou potyčku. Ženě se následně udělalo špatně, o dva dny později zemřela v nemocnici. Lékaři jako příčinu smrti určili Takotsubo syndrom, známý jako syndrom zlomeného srdce, který může spustit mimořádně silný fyzický nebo psychický stres. Pacient často přijde s náhlou bolestí na hrudi, EKG ukáže změny a v krvi stoupnou srdeční biomarkery. Lékaři proto musí počítat s infarktem. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že u Takotsubo syndromu nenajdou typickou tepenou uzávěru, která brání průtoku krve do srdečního svalu. Syndrom nejčastěji postihuje ženy po menopauze a často ho přechází silný emoční nebo fyzický stres. Podle nové studie tvoří přibližně 1 až 4% případů, u kterých lékaři původně předpokládají akutní koronární syndrom. Právě podobnost obou stavů komplikuje rychlou diagnózu. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a samozřejmě parťákem je také firma Maskot. Maskot, který se tedy zabývá tím, abyste vy to co nejlíp uměli a mohli zabalit a také odfiltrovat. To je firma Maskot. Jsou 3 minuty po 9. hodině, my si dáme rychleji reklamní blok a za chvíli opět muzika. Posloucháte Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky. No a za chvíli breakbeatovej nářez, měly by nás čekat novinky z posledního týdne v rámci tedy týhle muziky. Takže pokud to máte rádi, za chvíli jsem tu zpátky. Dobrý ráno vám všem!

0: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development 17. září Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Phonotouch.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Phono.cz.
1: Nalaď si Phonotouch.
2: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Phonotouch?
1: Phonotouch.
2: No tak to roztouč.
1: Uvádí record shop Phono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
5: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, 13 minut po 9. A tohle je další novinka, Sena a Čahat. No a my trošku přitvrdíme, za chvíli tiki taka a FM Free, tak

Tiki Taka. FM Free a taky Cool Tasty. Čeká nás Ryan Blake a jeho Get Up. Další pořádný breakbeatový nářez. Posloucháš Frikoloru, čtvrteční zlomenou Frikoloru, takže by to ani Sádra nespravila. Novinky z posledního týdne. Dobrý ráno.

Jediný ranní vysílání, kde můžeš slyšet živý DJský mixy, taky skrače spoustu blbejch keců, ale co je nejdůležitější, aktuální novinky je z posledního týdne. V pondělí je to Baseline UK Garage, v úterý je to houseový speciál, středa věnovaná diskotéce podle Frikyho, ve čtvrtek je to zlomený tak, že by to Sádra nespravila, v pátek Drum Bass a Jungle.

Chiang Mai Bass, tak se jmenuje tahle novinka. Dominic B a taky Jan Sejvic State, další věc, která vyšla v posledním týdnu a my už si tady hrneme v éteru Color Music Radio. V ranním DJském mixu pod taktovkou DJ Freakyho, tak jak jste zvyklí ve čtvrtek, breakbeat, zlomenej tak, že by to sádra nespravila, dneska se toho fakt držíme. Jak vás to baví?

32 minut po 9. hodině posloucháš Color Music Radio a samozřejmě další set, který je věnovaný breakbeatu. Tohle je Wu-Tang a Do It Good.

a podobný název, My Baseline, Lady Shade, to taky Rades. Už za chvíli na Color Music Radio a nekončíme, my pokračujeme v této krásné jízdě.

Tak dneska bych se za to nestyděl ani na Mejdanu. Tohle je tedy čtvrteční záležitost v rámci breakbeatu. No a co vy, jak to feelujete? Další novinka Acid Bust, tu má na svědomí Agresivness. No a mám pro vás připravený ještě další pecky, nekončíme, dobrý ráno.

Let the bass hit a další novinka, tu má na svědomí Slák. No a my pokračujeme, mám pro vás ještě možná dvě věci, než se podíváme na informace z internetu, který nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět.

Možná poslední věc dnešní Freakolory uvidíme. No a za mě se to povedlo, já teda samozřejmě nemůžu mluvit za vás, ale taky z toho můžu mít nějaký pocit, co si budem povídat.

No a vy píšete sem do studia, ne, že ne, kolega Hrnec, breakbeatový DJ, parádní palba dneska, taky přišla zpráva, která je od Petra, ten píše Fando, dneska je to ostrý jak břitva, zlomený jak vzduchovka. No a to není jediná zpráva, my si možná ještě přečteme něco od Květáka, Andy nás taky zdraví. Aleš píše z Berlína, jestli se nepletu.

0: No ale máme vyhraněný čas a ten nám teď pomalu jistě tedy vyprchává. No přátelé, 54 minut po 9. hodině to ukazuje. Časomíra tady ve studiu je čtvrtek 10. září. Svátek slaví Irma a meteorologové nám slibují, že i dnes počasí bude. Mělo by být převážně jasno nebo polojasno. Potkat můžeme ojediněle zataženo, ale to spíš výjimečně, přátelé. Takže další slunečný den, i když ne nějak extra teplej, protože ranní teploty 9 až 14, v odpoledních maximech potom 18 až 20, k večeru 14 až 16 a přes noc potom teploty kolem 9 až 11 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám dneska napsaly internety. No a jako první je tady, chcete si zapamatovat, co jste se naučili? Vědci našli ideální okno pro tvorbu paměti. Vědci tvrdí, že byste si naučené informace měli znova zopakovat v intervalu 24 hodin. Nový výzkum totiž naznačuje, že načasování mezi jednotlivými učebními sezeními je stejně důležité jako samotný obsah. Při studiu neuronů mořských plžů rodu Aplysia vědci objevili jakési ideální okno na úrovni buněk, kdy se nejsnáze tvoří paměť. No a když byly neurony vystaveny neurotransmitéru přesně s odstupem 24 hodin, aktivoval se specifický molekulární mechanismus, který vytváří dlouhodobou paměť. Pokud byl interval kratší nebo delší, tento biologický spínač učení se neaktivoval, uvádí studie publikovaná v časopise Journal of Neuroscience. John Byrne s jeho kolegy z Centra zdravotnických věd Texaské univerzity v Houstonu se pokusili odpovědět na otázku tvorby paměti pomocí výzkumu Aplysia, tedy mořských plžů. Mořští plži mají podle webu Neuroscience News velké snadno dostupné neurony, které fungují na základě stejné základní chemie jako naše neurony. Protože jejich nervové prostředí je jednodušší, mohou vědci pozorovat přesný okamžik, kdy na buněčné úrovni vzniká vzpomínka. Něco, co je v komplexním lidském mozku nesmírně obtížné sledovat. Zapomeňte na biflování, paměť potřebuje správné načasování. No a jdeme dál. Další informaci, kterou tady pro vás máme, ta se týká AI. Ano, přátelé, AI nás může zahubit do konce dekády. Výzkumník dal výpověď a varoval. Mezi výzkumníky zabývajícími se umělou inteligencí se sílí obavy, že konkurenční boj žene firmy k vývoji stále schopnějších systémů. Ty se podle některých mohou začít sami zdokonalovat a vymknout se lidské kontrole. Výzkumník společnosti Anthropic Jacob Coxon se rozhodl pustit nejen firmu, ale i celý obor umělé inteligence. Obává se, že Anthropic ani jeho konkurenti v závodě o vývoj systému by ho v budoucnu nemuseli být schopní kontrolovat, napsal na sociální síť. No a píše dále, 27-letý Brit, který se specializuje na trénování nových modelů umělé inteligence pomocí obrovského množství dat, uvedl, že nechce být součástí celého odvětví směřujícího k vývoji AI schopné vlastního sebezdokonalovat. Obává se, takové systémy by se mohly začít vyvíjet mimo lidskou kontrolu a představovat existenční hrozbu pro lidstvo. Směřujeme k mnoha nejagresivnějším scénářům, kdy už do konce příštího roku mohou být věci mimo kontrolu, řekl Coxon. Podle něj je přitom v prostředí tvrdé konkurence mezi technologickými firmami prakticky nevyhnutelné, že společnosti budou dělat kompromisy v oblasti bezpečnosti. Zároveň čelí stále silnější konkurenci nových čínských firem. No a poslední informace, kterou tady pro vás mám, tak ta se týká syndromu zlomeného srdce. Ten se tváří jako infarkt. Vědci našli způsob, jak ho poznat dřív. Mysleli, že má infarkt. Pražská řidička ale v vypjatém konfliktu zemřela na syndrom zlomeného srdce, který se mu v prvních hodinách dokáže nápadně podobat. Lékaři proto oba stavy někdy rozliší až při invazním vyšetření. Nový diagnostický systém teď slibuje, že zásadní rozdíl odhalí dřív z krve a několik dalších údajů. Taktusubo syndrom se v Česku dostal výrazněji do povědomí také kvůli tragickému případu z centra Prahy. V srpnu roku 2022 se tehdy 47-letá řidička dostala do konfliktu s cyklistou. Spor, který začal slovní rozepří, přerostl ve fyzickou potyčku. Ženě se následně udělalo špatně, o dva dny později zemřela v nemocnici. Lékaři jako příčinu smrti určili Taktusubo syndrom, známý jako syndrom zlomeného srdce, který může spustit mimořádně silný fyzický nebo psychický stres. Pacient často přijde s náhlou bolestí na hrudi, EKG ukazuje změny a v krvi stoupnou srdeční biomarkery. Lékaři proto musí počítat i s infarktem. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že u takto subo syndromu nenajdou typickou tepenou u závěru, která brání průtoku krve do srdečního svalu. Téměř 90% úspěšnost má ale Háček. Vědci pracovali s daty 3615 pacientů a mezinárodní výzkumný tým nyní vytvoří nový systém Biotac, který kombinuje biologické pohlaví s několika krevními biomarkery, látkami v krvi, které odrážejí stav srdce a cév. Systém má lékařům pomoci odhadnout pravděpodobnost taktu subo syndromu ještě před invazní koronární angiografií. Uf, to bylo ale tedy cizích slov, až jsem se z toho opotil. Pojďme si říct, že teď je důležité říct něco o parťácích a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a samozřejmě novým parťákem je firma Maskot. Ti, co to ví, jak to správně zabalit a odfiltrovat, to jsou maskoty a parťáci pořadu Frikolora. Časomíra ukazuje 10 hodin, ku podivu jedeme téměř na čas a já už vytáčím Martina Svátka tak, aby jsme si předali vysílání a řekli si tedy, co bude první peckou dnešního Holiday Edition. Dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Tak co, jak to vidíš s buňkama?
1: S buňkama?
0: Myslel jsem, jak to je s učením, že ty neurony tedy by měly tedy přispívat k tomu, aby ses učil 24 hodin tedy přesně po tom, co ses něco naučil znova.
1: Ale pardon, jako určitě, pro mě 100%, protože já to hned zapomenu, takže já si to třeba nahrávám, nebo když jsem si to nahrával, tak když jsem se něco učil, poznámky a pak jsem si to, nebo jsem si to psal a pak jsem si to četl. No,
0: a za jak dlouho?
1: Ale když to bylo zajímavý, tak třeba i hned večer, no.
0: No a tady právě píšou, že by to mělo být až po 24 hodinách, že tam je to správný okno. Já mám okno teda taky furt.
1: No právě, já taky.
0: Ale ne okno na učení, ale okno na ztrácení.
1: Jo, já mám zase okno na různé informace, no. Dřívejška, co jsem si pamatoval. Jako o skupinách a interpretech, tak najednou to nevím a musím se podívat.
0: Já třeba vůbec nevím, co jsem viděl kdy za filmy.
1: No to já vím, to říkáš, že stejně v polovině filmu usneš.
0: tak to se taky může stát i v lepších rodinách. Co si zahrajeme dneska jako první věc Holiday Edition?
1: Tak dneska takový houseový track, SM Tracks se to jmenuje, Got the Groove, takový superový pohyb to má.
0: Já myslím, že vím, o co jde. Tak to nás čeká v Holiday Edition, tím odstartujeme už za chvíli. Teď se s váma ale ještě rozloučím, přátelé, kamarádi. Díky za pozornost, mějte krásný den, uslyšíme se zítra po 8 hodině. No a teď už mějte tedy poslech Holiday Edition, co nejlepší to jde. Díky, mějte se a čau.

taky Holiday Slow Jams, tenhle speciál. Ten přijde za chvíli, tedy. Ale teď ještě takovýhle beaty. Jsem si vzpomněl na pár takovýchhle tanečních pecek.

jsem v Holiday ještě nehrál. To je takový zajímavý tlak, to jsou Clubheads. Já jsem na ně narazil nedávno, myslím, že zrovna včera, v playlistu svým. Clubheads, tato věc, Clubhopping. No rozhodně, pěkný pohyb má tato věc.

takový ujetej DMC remix. No, když si v 90. fungoval Ramirez, on vydal celý album, který se jmenuje

0: ale je to DMC remix. Proč se mi to jako nechce? No tak vidíte, tak teď na to čumím. Vůbec nevím, proč se to nechtělo spustit. Každopádně, teď je tady Ramirez. Terapia.
1: Buena muchacha. Terapia.
0: No na Golemu to hodně jelo. Tenhle ten DMC remix. No a že je ujetej, to poznáte za chvilku. Každopádně celá tato deska Ramirezova se jmenuje Terapia.

jsem hodně poslouchal, když jsem nevěděl vůbec, kdo to udělal. Podvědomě jsem to docela dlouhou dobu skáněl, až teprve nedávno se mi povedlo zjistit. Tohle věc, která se jmenuje Touch Me. Aby jsme tady uzavřeli tyhle ty rytmy. Ještě jednu takovou 90-kovou věc, to tady hrajou docela často, tady KLF. První jejich velký hit. What time is love? No, skvělý sound 90, to je jasný, KLF.

0: posloucháte Holiday Edition.
1: Posloucháte Holiday Edition.
0: Posloucháte Holiday Edition.
1: Posloucháte Holiday Edition.

samozřejmě tohle věc je

to tě je jasná ukázka. Tohle je zase 12-palcový mix. A jinak známá to záležitost Blue Boy. Tenhle mix je zase o něco lepší než ten Radio Edit.

Skvělej funkový remix. Eric B. and the Rakim. Don't sweat the technique. Jinak funky joint, teda ne, funky ginger remix. No a zdravím do Brna, Radovaná, čus, boj. Tak to stihnul jen tak s tím svým typem. Po 11 už bych to nemohl jen tak zahrát. A Radovan měl takový typ Mantronix, nenapsal teda úplně přesně, co bych chtěl.

0: tak Radovan chtěl zahrát ten velký hit Gotta Have Your Love. Tam taky zpívá Vondress. Možná to jsou Vondress. Že já jsem tam poznával vždycky dva hlasy. No každopádně jsem se netrefil, ale nevadí, tak příště. Take your time, když byste chtěli, samozřejmě, když to tady budu mít, tak rád zahraju i vám na mailu svatek@radiokolor.cz. To je jasná věc. No teď už samozřejmě break. Za chvilku se uslyšíme.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.

0: you know. Podporuje Repre Four Seasons.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotouch.
2: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
1: Fonotouch.
2: No tak to roztouch.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
4: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
5: Holiday Edition a Martin Svátek.
6: Ano, je to tak, moji milí.

tlačí do huby Back in the Days. Už asi moc dlouho hraju samý staroby, co? To je, to už nad tím jsem taky přemýšlel. No každopádně tedy v tuhle chvíli hledej Slow Jams. A tě mám krásně, moji milí, teď je hodinka klidný muziky, plná vokálů. No líbivých melodií, to je jasný. After 7 v tuhle chvíli, Running Out.

Donald Jones, rok 2002, album, který se jmenuje Life Goes On. To je jeho, myslím, třetí deska. No, teď už zpěvačka, která se jmenuje Money Long. To je vlastně skoro současnost, ale věc, která se tolik nehrála. No jinak

zpěvák, který se jmenuje Keith Sweat. Rok 90, top 10 hit v Americe. Celý album se tak jmenuje podle této věci I'll give all my love to you. No, teď je jedna filmová.

album se jmenuje Mire Flejo. To je samozřejmě Kristýna. Nebudu říkat ten název, já jsem se ho nikdy nenaučil. Ale jinak dobrá věc, taky nějakou dobu už jsem neslyšel. No a teď už zase nová muzika, nebo zase. Možná tak jakože poprvý dneska úplně jako současná muzika. Propose a propose. Tohle ta skvělá nová věc.

tohle je samozřejmě single, tohle je track z alba, nevyšel na singlu nikdy, tohle ukázka. Never gonna break my heart again. No to už je tedy závěr, Holiday je slow jams. Dneska mi nějak nejde do huby to slow jams, bych tam říkal back in the days, nevím, co se se mnou děje, každopádně tomu je už konec, čas pro Holiday Edition končí. No a nastává ten další pořad.

0: všech barev.
1: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
2: Sex Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Now you know. Podporuje Repre Four Seasons.
1: Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půl měsíce v sobotu v 16.
4: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotouch.
6: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
5: Fonotouch.
6: No tak to roztouch.
5: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music Radio.
1: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

0: nation.
1: Tennessee. Srdečný pozdraví všem, kdo poslouchají Color Music Radio krátce popolední. Martina Svátka střídá, Lukáš Kolíbal a je tady polední menu, který začali mi oblíbený Tribe Called Quest a hned navazují neméně oblíbení Arrested Development. Z jejich prvního debutového alba, který získalo dvě Grammy, nejen za hiphopový album roku, ale taky za objev roku. Roku 1992, takže už dávno, dávno. Nicméně muzika, která je z mýho pohledu stále velmi aktuální a nadčasová. I když jí tehdy začali říkat alternativní hip-hop, z mýho pohledu je to nejvíc real hip-hop out there. Message music, uplifting music a mimochodem taky dobrou škatulku, nový album Arrested Development se jmenuje Adult Contemporary Hip Hop, neboli dospělý současný hip hop. Takže tolik na úvod k následujícímu tracku Tennessee, jeden z hitů Arrested Development, který dorazí do Prahy 17. září. A my jsme měli otevřenou soutěž, takže kdo vyhrál, si dovíme za chvilku.

je v Praze. A myslím, že po dvou nebo třech letech vystoupí znova a kdo je kdy viděl, tak ví, že to je prostě totálně fontána pozitivní energie, tak vřele doporučuju pro vás. A k tomu ještě zároveň, tohle byla ukázka z jejich nejnovějšího alba, který vyšlo v roce 2025 a jmenuje se Adult Contemporary Hip Hop. Celá deska je věnována zesnulému hiphoperovi Tuanovi Mekovi a samotný název alba odkazuje na jeho životní mantru. Adult Contemporary Hip-Hop. Je to zároveň návrat ke kořenům Arrested Development, na rozdíl od té jejich předchozí desky, co vyšla o rok dříve, Bullets in the Chamber, která byla plná hostů, namátkou Chuck D z Public Enemy a mnozí další, tak tato nová deska, ta se soustředí primárně na samotný jádro kapely. To znamená vedle Speeche, který je frontmanem kapely už od začátku, tak se tam objevuje samozřejmě i další lidi z kapely One Love, Tasha Larey, Farida a další. O produkci se postaral sám Speech společně s britským boombapovým specialistou, který se říká Configa a který už s Arrested Development spolupracuje na čtvrtý desce v pořadí. Na desce najdete 20 skladeb na pomezí hiphopu a soulu a můžu vřele doporučit, určitě z toho něco uslyšíme naživo už právě 17. v Lucerně. Ještě jsem chtěl zmínit, že ta jejich první deska, s který jsme si hráli samozřejmě tu klasiku Tennessee ještě předtím, tak tu jsme nasadili jako album týdne a máte možnost ve středu večer, to znamená dnes od 20 hodin u nás na Koloru slyšet celou tu desku od začátku do konce. Tak kdo ji neznáte náhodou, tak je to naprostá klasika a vřele doporučuju. Co se týká doprovodního programu v Lucerně, otvírací warm-up zahraje DJ Ramel, tady náš kolega, co pro vás servíruje každou středu After Mood, a zároveň tam bude krátká repová show v podání kamaráda z Českých Budějovic, který se jmenuje Jazzy Le Pass. A ten společně s Jacobem Karlem vydali nový album jménem Jádro Bza, neboli Jádro Psa. A je tam taky song, v kterém hostuje Kato z Prago Uniona, jmenuje se Score a to si dáme právě teď. A o After Party, by the way, se postará DJ Poeta. 17. září, Lucerna Bar, nenechte si utíct. Jak to, že to vyhrál?

vlastně vytvořili desku a projekt jménem A Team, ale tohleto nenajdete na té jejich společné desce, to je bonus, který najdete na takovém CDčku, který se jmenuje Zvukoloď, který, respektive Zvukoloď Metronom 5.0, to je takový bonusový speciál, který rozdávali na jejich koncertu v Lucerně. To je taková pravidelná záležitost vždycky na začátku listopadu Prago Union v Lucerně a nejinak tomu bude i letos. Já se podívám na to datum. 5. listopadu ve čtvrtek. Tak další koncertní tip pro vás. Předtím to byl Jazzy Lepas s Jacobem Karlem, který budou přeskakovat Arrested Development teď 17. září. A teď nejvyšší čas říct, kdo vyhrál ten volný vstup. Je jim Adam Kratochvíl, který správně odpověděl, že první album Arrested Development se jmenovalo 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of a to nejnovější Adult Contemporary Hip Hop. No a teď... A teď už je tady Lala Hathaway z jejího alba Self Portrait, hned ta úvodní Let Go.

Tak, na vlnách R&B a dnešní polední menu, tohleto je Sienna. Sienna Sonate, Do Your Thing, novej single. A po ní následuje Zra Kolektiv, který chystají k vydání nový album Here Because of Hope. Jsme tady kvůli naději. A venku už jsou tři singly, jeden lepší než druhý, tenhle se jmenuje Jubilee Feeling.

Ezra Kolektiv z chystaný nový desky, na kterou se velmi těším, jedna z událostí tohoto podzimu. Ten rytmus byl afrobeatovej a afrobeat není jenom Burna Boy, to je moderní afrobeat, ale ten původní originální afrobeat má mnoho dalších legend, převážně v Nigérii, a tou největší legendou ze všech legend je saxofonista Fela Kuti. A z jeho desky Expensive dáváme skladbu, která to říká, už tehdy to říkala, Water no get enemy, voda nemá nepřítele. A teď bych mohl jít do důsledku toho, co tím všechno myslel, ale nechám to na vás. Užijte si následující skladbu, ona v celý dílce má 11 minut. Dávám nějaký radio edit, ať se nám vejde do poledního menu ještě další soutěž, co nás čeká s nakladatelstvím Darmagaya. Posloucháte polední menu.

To je tak chytlavý, ne? Že bych vám klidně zahrál těch 11 minut. Už se k tomu blížíme. Fela Kuti. Máme v rodině kamaráda, který jednou si dal celý víkend, poslouchal jenom Fela Kutiho. On nahrál neuvěřitelnou diskografii, ty skladby právě často mají přes 10 minut. A vydržel celý víkend non-stop poslouchat jenom Fela Kutiho. A vůbec se mu nedivím, protože to je tak dobrý, ne? Jsou to asi 2 roky, co jsme tady měli možnost vidět v Praze jednoho z jeho synů, který taky pokračují se saxofonem a jako kapelníci velkých afrobandů. Baví. No nicméně na téma vody, která samozřejmě je jednou z čím dál tím dražších komodit, protože bez ní není života. Zůstáváme v Africe, akorát se přesouváme úplně na jih. Cape Town, tohle je Tyla a velikánský hit. Make me swear.

Somi Zenzil, The Reimagination of Miriam Makeba, song jménem Love Tastes Like Strawberries, láska chutná jako jahody, s hostujícím Gregory Porterem. Miriam Makeba byla samozřejmě velkou legendou jihoafrické muziky, tak proto zahrála, nebo jsme dali její song po Tylo. A my se blížíme do finále, teď ještě Cleo Sol a z nový desky Gentlewoman, song jménem Honest Talk, neboli upřímný rozhovor, a v té souvislosti slíbená soutěž s nakladatelstvím Dharmagaya. Tentokrát je o knihu Cesta poradního kruhu, umění otevřené komunikace. Protože ten začátek nového školního roku nemusí být jenom návratem k povinnostem, ale může být taky příležitostí zkusit spolu líp komunikovat a hlavně se líp navzájem slyšet, navzájem si naslouchat. A právě proto tato knížka je teďka typem nakladatelství Dharmagaya a je v akci až do 10. září s kódem DG33 na jejich stránkách dharmagaya.cz za velmi speciální cenu. Pro tu podporu toho vzájemného naslouchání a principu toho, jak se můžeme společně domluvit, i když to třeba vypadá, že se domluvit nemůžeme. Poradní kruh vychází z jednoduchého principu. Vytvořit prostor, v kterém má každý možnost skutečně promluvit a zároveň být skutečně vyslechnut. Autoři ukazují, jak se tuto prastarou formu komunikace přenést do dnešního života mezi děti a učitele ve školách, mezi sebou, do rodin, partnerských vztahů i do komunit a pracovních týmů. A možná právě dneska s tím vším, co se děje ve světě, je dobrý začít zase u těch u nás, ne? U nás samých a komunikace s naším okolím. Moc zajímavá knížka. Cesta poradního kruhu. Jeden z vás ji vyhraje, kdo mi napíše, jak se jmenují oba autoři této knihy. Pište na lukas@radiocolor.cz a jinak si ji můžete s kódem DG33, protože Dharmagaya nedávno oslavila 33. narozeniny. Si ji můžete pořídit i u nich na stránkách. Tak tolik dnešní soutěž. A tady už Cleo Sol.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovoru a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
2: Posloucháš Color?
1: Posloucháš Color.
2: Perfektná muzika.
4: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio. Color Music Radio.

0: Twisted Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke Radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio.
2: Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
5: Byly dvě hodiny.
4: Hudba všech barev.
5: Color Music Radio.

0: hodiny. Color Music Radio.
1: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
0: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
2: Ja.
0: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu Radio

Raz, dva, posloucháte Funky Tune na rádiu Color, s váma opět DJ Cut Dim. Můžete mě ladit každý čtvrtek od 3. do 4. hodiny odpoledne. Repríze v sobotu v ten samý čas a podporuje to Repre Four Seasons. V neděli bude Funky Tune live v Hergetově cihlně v restauraci Bricks. DJ Cut Dim, DJ Buddy Movin. Budeme nakládat funk a disco na terase pod Karlovým mostem od 17. hodiny. A teď, let's go.

Punk YouTube na rádiu Color, s váma DJ K Dim. Doufám, že vás bavil dnešní autistický set. Můžete mě slyšet neděli live přes den od 17 hodin restaurace Bricks. DJ K Dim, DJ Body Movin, Hergetova cihlna hned vedle Karlovýho mostu. Funk you to love, so come groove with us, okay? Já se s váma loučím, tento pořad můžete ladit každý čtvrtek od 3. do 4. hodiny odpoledne. Repríze je v sobotu v ten samý čas a podporuje to Repre Four Seasons. Funk you too, so they're gonna do funk, and your mama, and if you tune in again, we're gonna funk you too.

0: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byly 4 hodiny. Color Music Radio. Let's party. Have a good

0: It's The Ride here on Color Music Radio.
1: Color Music Radio. The best music in town.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouch.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
6: It's not personal, Sonny. It's strictly business.
7: Color Music Radio.
0: What's good, friends and family? It's your boy Chuck Diesel. Freedom Thursday.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio. Let's party.
2: Have a good time. Here we go.
3: Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco. To je
4: taneční party Pavla Bá.

0: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Rádiu.
1: So long, honey!
2: Fuck you!
1: Let's go, come on!

Dobrý večer, posloucháte Color Music Radio, posloucháte pravidelný pořad o vinylové kultuře, který vysíláme živě z Record Shopu Fono.cz každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Já jsem Martin Mikuláš a máme pro vás po každý hosty zajímavé vinylové DJe, zásobu nových desek. Ani to vlastně nestíháme, jak nám to přichází, takže rovnou jsme tady pustili novinku v uvozovkách. Novinku. Je to kapela Psychedelic Circus, Psychedelic Circus ze Slovenska. Jejich album Blowjob vydali sice už v roce 2023, ale vlastním nákladem něco prodali a zbytek jim ležel někde ve zkušebně, takže v distribuci nyní u nás a je to výborná deska. Je to výborná syrová deska, trošku rock, trošku blues, trošku acid jazz, nevím kam všude to zařadit. Je to pestrý a je to živý a krásně to šlape, hezky si to točí, takže Blowjob od Psychedelic Circus koupíte ve Fono.cz. Další, co se mi tady roztočí na gramofonu, je kapela Snarky Puppy, kapela známá, světová, fusionová, která před 5 lety, když hrála naposledy v Čechách, vyprodala Lucernu a v pondělí, teďka hnedka po víkendu, v pondělí jsou tady zase Snarky Puppy v Lucerně a ještě to není vyprodaný, takže jednak srdečně zveme a jednak bychom vám rádi pustili ukázku z nádherné audiofilní edice čtyřvinylového takového boxíku, který se jmenuje We Like It Here. Tak tahle fusion kapela a její skladba Shofukan, ta je nyní na gramofonu a už se točí. A za chvilku si představíme dnešní hosty a to je kapela Souvrat. Přišel Martina Zuzana Barincovi. Zahrajeme si jejich novou desku New York Tapes a taky desky z jejich domácí sbírky, tak zůstaňte s námi.

0: Posloucháte Color Music Radio, posloucháte Fonotouch, pořád o vinylové kultuře. Minulý týden jsme jeli v rytmu House Music obě dvě hodiny, ale dneska jedeme v pravým opaku. Máme tady takovýhle folkový, ambientní muziky. Máme tady desku kapely Souvrat. Právě nám dohrála první ukázka, to byla skladba Sky Event z vašeho alba New York Tapes. No a na mikrofonu je teďka Martin Barinec. Nazdar, Martine.
1: Ahoj.
0: Nazdar. A taky Zuzana tady chodí, jako by se jí to netýkalo, ale pojď nám taky říct nazdar tady na mikrofon.
2: Ahoj.
0: Ahoj. A Martin a Zuzana jsou dohromady kapela Souvrat. Můžete je znát i od Kuby Čermáka, protože tam jste se možná dali dohromady. Tam vznikla kapela Souvrat.

0: a tak jsme se dali dohromady. Potkali jsme se v 8 ráno v pondělí. Bylo to poprvé, kdy já jsem přišla někam včas nebo dřív a bylo to úplně poprvé, kdy Martin přišel někam pozdě. A teď už jsme asi 7 let manželé.
1: A vy chodíte včas? Střídáte se?
2: Půlka.
1: Půlka. No tak vidíš to, to je krásný příběh o vzniku kapely, máme za sebou a ještě o vzniku této desky, když už si ji hrajeme. Tak co já vím, tak Martine, ty jsi dostal práci v New Yorku.
2: Je to tak.
1: A Zuzanu si vzal sebou.
2: Když jsem se ptal Zuzany, jestli by se chtěla přestěhovat do New Yorku, trvalo jí asi 5 vteřin říct ano, takže jsme se přestěhovali úspěšně a pak jsme následně 2 roky žili v New Yorku, než nám vypršeli víza.
1: Jak to bylo se žádostí o ruku? To bylo delší nebo kratší? To ano.
2: To bylo možná o 10 vteřin delší.
1: To je tak pro zajímavost. Vaše deska New York Tapes je krásná. Teď teda máme za sebou 2 příběhy o vzniku kapely a vzniku desky a za chvilku proberem songy a příběhy z New Yorku. Ale já jsem strašně rád, že vy jste přinesli taky desky ze svojí sbírky. A protože máte syna, říkali jste tady u jedné desky, že to bylo to první, co jste mu pustili, když jste přijeli z porodnice.
2: Je to tak.
1: A co to je?
2: Je to deska od Davida Lynche. Uh-huh. Právě když Zuzana vlastně byla v porodnici, tak David Lynch umřel a z hodou okolností nám zrovna tehdy doručili tady tu desku, takže když jsme přišli z porodnice, tak to byla ta první věc, kterou jsme pustili jakožto nejnovější deska, kterou jsme měli doma a no a byl, je to skvělé, jako pro děti doporučuji.
1: Je to nádherná a klidná deska, vůbec žádný drama lynčovský, jak by se mohlo zdát, takže my si ji dáváme a ta první hodina dnešního pořadu bude takováhle krásně pomalá, jako kdybyste se právě narodili.

0: Posloucháte Fonotač, vysíláme živě z rekordshopu Fono.cz, povídáme si s Martinem a Zuzanou Barincovými, neboli s kapelou Souvrat. Tohle album, který tady mám na gramofonu a zase si z něj něco zahrajeme, New York Tapes, není vlastně vaše první, že jo? Ale je to první vinyl, říkám to správně.
1: Je to první vinyl, ano.
0: No a jaký to teda bylo v New Yorku? Ty jsi pracovala a Zuzana tvořila? Nebo co? Zuzana.
2: Jo. Martin pracoval a Zuzana tvořila. To je docela přesný. No já jsem samozřejmě propadal depresím a proto je ta deska tak pěkná.
0: Ne, tak je jako ponořená jako hodně někde hluboko, ale jako depresivní jako není.
2: Ne, depresivní není, ona jako vůbec není depresivní. Já si myslím, že to jsou nejméně depresivní písničky, co jsem kdy napsala. Fakt.
0: No, vidíš to. teď jste tady ze své kolekce zahráli Elliot Smith.
2: XO.
0: Martine, ty jsi to vybral, protože ti to nějakým způsobem ten New York evokuje. Čím? To byla skladba Emity.
1: No, tak... jak bych to...
0: No, říkal jsi přátelství, jako.
1: Jo, tak to je jako by to slůvko, že jo, ale... nějak asi je to celkově o tom permanentním otevřeném nastavení, které ten člověk jako by musí mít, bych řekl. Prostě nikdy nevíš, kdy budeš muset říct ano.
0: V jakém jsme, jako na co všechno si musel říct, jako třeba ano, nebo jak to myslíš?
1: No, příležitost je na každém rohu a prostě, jakoby to je celý koncept toho jakoby světa.
0: Jakože vlastně ani není čas rozhodovat, že musíš vědět, jak to máš a pak to jenom pálíš, jo?
1: Nebo? Vždycky musíš vědět, že to chceš, jo.
0: Nebo nechceš.
1: Nebo nechceš.
0: Nebo nechceš. Co jste chtěli od New Yorku?
1: Jako nic moc, no, jako jenom tam být, prostě jenom to zažít, jenom to vidět a zkusit. Hmm. Já jsem vlastně původně, když jsem se stěhoval do Prahy v roku 2010, tak jsem měl Prahu jenom jako mezi zastávku a můj plán byl přestěhovat se do New Yorku a tam studovat na Manhattan School of Music. Nicméně to se nepovedlo, ale poštěstilo se mi tam mít možnost teda přestěhovat se 13 let později.
0: A Zuzana říkala experience a dostala si experience. Jaká Jasně. byla tvoje New Yorkská experience? Dá se to shrnout takhle?
2: Ne. Asi vůbec.
0: No, tak určitě to je na té desce samozřejmě.
2: Jo, samozřejmě. Jakoby, myslím si, že tam toho New Yorku hodně. Zároveň prostě jsem musela jako kdyby vůbec překonat tady tenhle jako odpor k tomu psát jinak než v češtině. Jakoby hrozně ráda píšu v češtině, nebo píšu v češtině celý život. V angličtině jsem nikdy nepsala. Smála jsem se kapelám, který jakoby jsou český a píšou světový písně prostě v tom našem rybníčku. Ale zároveň mi došlo, že jestli si tam chceme zahrát, tak já jakoby potřebuji, aby mi ti lidi rozuměli. Takže jsem začala tak jakoby opatrně. Když jsem začala hodně číst, když jsem četla úplně všechno, co mi přišlo pod ruku a potom jsem začala opatrně psát a potom jsme si tam teda zahráli, tak to bylo fajn.
0: Kde jste hráli?
2: Hráli jsme, to je na 14.
3: To by se ti líbilo.
2: To je prostě poslední tiki bar, který zůstal na Manhattanu po covidu a vypadá to tam jako ve snu. Prostě je tam všude ten rákos, pitíčko dostáváš do takových divných jako váziček ve tvaru hadů nebo nějakých jako bůžků. A bývají tam nejlepší diskotéky, prostě jako pouští se tam desky a bývají tam open micy, což už vlastně na tom Manhattanu jako celkem vymizelo. Takový ty sidewalk kafe a všechny tady ty kluby jsou vlastně zavřený, jakoby nepřežilo to a je tam vlastně hrozně málo příležitostí jenom tak jako někam přijít a zahrát si. Mm-hmm.
0: Jako nepřežilo to covid?
2: Nepřežilo to covid, no.
0: A říkáš tiki bar, tak tiki bar je co za druh baru? Jako exotika, nějaký lounge?
2: Je to exotika, ano. Je to Hawaii.
0: Zní to dobře, Rákos a určitě...
2: Rákos a divný zapálený míchačky, ano. A prostě 60letí DJové hrajou singly, prostě každý pondělí.
0: Třeba. Skvělý.
2: Prostě, jakoby, fakt skvělý a hrozně jakoby báječný publikum do toho. Jo, a vůbec jakoby ty lidi jsou vlastně nejzábavnější na tom New Yorku.
0: Jo.
2: Nejzábavnější jsou lidi. A lidi se s tebou bavějí kdekoliv. A nejlepší rozhovory máš s lidma, o kterých ani netušíš, jak se jmenujou. Prostě na rohu ulice nebo prostě před nějakým podnikem.
0: No, tak to zpátky jakoby... sedí k tomu, co byla tvoje první asociace, Martina, když jsi říkal přátelství a otevřenost.
2: Jo.
0: Jo, to vlastně jako nějakým způsobem vám shrnuje. Tak z vaší desky New York Tapes teďka tady mám na gramofonu skladbu Nutmeg. To je co? To je nějaký voříšek, že jo? Nutmeg. Tenhle ten. Jak se to jmenuje?
1: Ano, muškátový.
0: Muškátový, no. A co s ním?
2: No, kdo ví? Co s ním?
1: To je tajemství.
0: To je tajemství. No tak, dobře, tak si to pustíme a zůstane to tajemstvím. Kapela Sourad v pořadu Fonotač a jejich nová deska New York Tapes na prodej ve

0: Posloucháte Fonotač, posloucháte Color Music Radio a my vysíláme dneska v první hodině s kapelou Souvrat. Hrajeme si jejich desku New York Tapes a hrajeme si desky z vaší sbírky. Martine a Zuzano, díky, že jste to vybrali. Podle jakého klíče teda včera to bylo vybíráno? Jsi říkala, Zuzano, že jsi byla naštvaná. Jak jsi vybrala desky, které tě uklidňují, jo?
1: Jo.
0: Tak to ale sedí. To jo. Jsme hráli tady Lynče, krásnýho, pro znovuzrození. Teď to byly Morfín. Nějaká limitka, že jo? Oranžáda?
1: No, oni teď, oni právě začali vydávat, když jsme byli v New Yorku, takže já jsem to koupila v tom pre-sale rovnou, když jsem byla nemocná nějak, jako tak. Martin zrovna nebyl v New Yorku a já jsem si říkala, že si udělám tu radost, takže jsem ležela v posteli a smrkala jsem a prostě potom mi ke dveřím toho našeho jako apartment doručili prostě ten balík s těma vinylama a já jsem jako malé děcko to tam rozbalovala.
0: No a i když jsi teda byla v New Yorku, tak si nakupovala online nebo chodili jste tam, když jsi byla,
1: hele,
0: chápu, že byla nemocná, ale...
1: Je to jako všude jinde, no. Že jakoby můžeš jít do těch record shopů na Manhattanu jsou prostě drahý. Je to tak. No. Jsou prostě drahý. Jakoby zaplatíš 10 babek navíc za to, že si to koupíš v tom record shopu.
0: A nějaký hrabárny?
1: Jsou taky.
0: A taky drahý?
1: Jak kdy, ale jakoby kupovali jsme si vinily úplně různě i v nějakých jako thrift shopech. Prostě, kde máš jakoby odložený, prostě odložená sekce s vinylama, tak tam to prostě projedeš. A...
0: Jo, máš tady něco z tady z
1: takovýhle... Nemám, protože jsem právě naštvaně vybírala jen ty desky, co mě uklidňují, takže...
0: No počkej, tak když tady třeba ještě, protože zdaleka nezahrajeme všechno, co jste přinesli a přinesli jste moc hezký průřez.
1: Já jsem třeba přinesla, tyhle Portishead a přinesla jsem jen proto, protože to byla první deska, kterou jsem si koupila tady v tomhle shopu.
0: U nás?
1: U vás,
0: ve ano. Fono.cz Dummy.
1: Jo, ve Fono.cz Dummy. Přišla jsem, chtěla jsem něco jiného, co tady nebylo a potom jsem byla tak jako... Prostě byla jsem odhodlaná si tady něco koupit. Říkala jsem, tak koupím si tady tuhle desku. Slyšela jsem ji prostě tisíckrát, kde mám ji na vinilu, pojďme do toho. Je to taková jakoby safe choice. A pak jsem přišla domů a pustila jsem si ji a zjistila jsem, že jsem ji sice slyšela tisíckrát, ale že jak jsem vyrůstala v tom období, kdy začaly byly teda diskmeny a pak byly ty MP3-ky, takže vlastně jsem ji nikdy neslyšela, protože ta deska má v sobě strašně moc zvuků, které jsou v tom MP3 formátu prostě tak ořezaný, že vlastně nevíš, jak to zní, takže jsem přišla domů, pustila jsem si ji a pak jsem si ji pustila ještě jednou. Mm-hmm. A byla jsem z toho úplně nadšená, takže... Mm-hmm.
0: No, to byla krásná reklama tady tomu našemu vinylovému formátu a vinylovému pořadu, tak teď děkujeme, to nebylo domluvený.
1: Tak. Já jsem tady tehdy dostala kafe a nějakou mandličku v čokoládě, úplně mě to tady odvařilo, Martine.
0: to my občas umíme, když není úplně formál.
1: Tak jsem běžela jsem si vybrat.
0: Skvělý. Pak tady máme na gramofonu vlastně další desku asi s podobným příběhem, protože Regina Spektr, ty si říkala, že taky tuhle desku si znala dávno, ale pořídila jsi si až teď na vinilu?
1: Jo, tahle deska vyšla v roce 2004, tuším, já jsem ji začala poslouchat tak nějak asi tehdy, prostě byla jsem v nějakým takovým jako mladistvím teenagerovským zápřehu, učila jsem se na tom anglicky, bylo to jakoby hrozně fajn, v podstatě pozdější tvorba Regina Spektr mě moc nezajímala. Zajímavý na tom je, že ta deska vyšla teda na vinilu po 20 letech, potom co vyšla, nějak se to trefilo, že? A dokonce se to nějak trefilo tak, že vzhledem k tomu, že Regina Spektr udělala jakoby vydala znova tyhle svoje starý alba, tak k tomu měla nějaký koncerty v New Yorku, na kterých hrála tyhle 20 let staré věci, na kterých my jsme byli.
0: Okay.
1: Šli jsme na to dvakrát a vlastně jsem jí předtím viděla jednou, když mi bylo třeba 17 nebo 18, bylo to hrozný zklamání, bylo to nějaký jakoby turné, který oni jeli a utopil se jim jeden člen kapely prostě během toho turné, takže byli opravdu
0: rozložený
1: úplně všichni, prostě nechtěli fotografie, jakože nebyla žádná zábava. Hmm. A tohle prostě byl pro mě jako vlastně splněný sen, jako kdyby vidět to jenom tak prostě hrát s klavírem v tom jejím přirozeným prostředí.
0: Mm-hmm. Tak krásný, tu si pustíme, a než si ji pustíme, protože náš čas se pomalinku chýlí, tak pojďme taky pozvat na křest té vaší desky, New York Tapes, kapela Souvrat.
1: Jo, no. Tak tady tyhle naši New Yorkskou desku pokřtíme 2.10. v A studiu Rubín od 8 hodin. Je to na Malostranském náměstí, lístky se dají koupit přes stránky A studia Rubín, přes Go Out, a všechny vás moc rádi uvidíme.
0: A bude to vyprodaný rychle, protože A Studio Rubín je mini prostor.
1: Ano, to je přesně prostor pro nás.
0: Takže neváhejte, přijďte na Souvrat tady na tu komorní kapelu, nebo jste vlastně duo, nebo budete tam mít nějakých víc lidí?
2: Ne, budeme jenom dva, ale máme před kapelu, okay. Poprvé.
0: A to bude?
2: To bude náš kamarád Tomáš Gregor, taky písničkář. Je to hodně svojské.
0: Svojské? Je to jakože své?
2: Své.
0: Tak jo, to máme rádi. Tak teď je tady svá Regina Spektra.

0: Regina Spektr na Color Music Radio. Posloucháte Fonotač a tohle je selekce kapely Souvrat. Martin a Zuzana, moc děkuji, že jste přišli, že jste přinesli desky. Škoda, že teda dneska nemáme celý dvě hodiny, mohli bychom si je hrát, jsou krásný. Díky za to. A na gramofonu máme poslední, pojďte ještě teda uvíst. Vy si to házíte jak horký brambor, ten mikrofon.
1: Jo, tady nikdo nechce, v téhle kapele nikdo nechce mluvit. Tak poslední věc, kterou zahrajeme z naší sbírky, je Velko, je to písnička, cože je to? Ashes of American Flags. Vůbec není třeba k tomu nic říkat. Děkujeme.
0: K názvu ne, ale pojď mi říct třeba, kde jste si ji koupili ještě, no, nebo co?
2: Ty, asi na internetu.
0: Asi na internetu.
1: Jsem ti jí dala k Vánocům, pamatuješ? Aha,
0: sakra.
2: Zase k Vánocům.
1: Je to těžké usledovat.
0: Stane se. Tak doufám, že jsme nespůsobili žádný tady problém.
2: Každopádně moc děkujeme.
0: Moc děkuji, že jste přišli. Ještě jednou křest desky Souvratu je...
2: 2.10. a Studio Rubín.
0: Tak jo, tak ať se podaří, ať se deska prodává, koupíte ji ve Fono.cz. Jak vlastně, kam to mám ještě žánrově, prosím, zařadit? Je to indie folk?
1: Je to storytelling taky. Will tady minule měl takovou jako báječnost, ve které říkal, on k tomu měl nějaký jako by přídavný jméno, ale ten storytelling se mi jako hodně líbil. Myslím, že je to taky nějaký typ storytellingu.
0: Je to
1: ale typ storytellingu. Ale řekni ty.
0: No, tak můžete zařídit sekci storytelling.
2: Dobře, díky za tip. Určitě to není o muzice, no?
0: Ne.

0: Vinylová session Fonotouch pokračuje další muzikou. V druhé hodině bude mít pro nás DJ set DJ Poco Loco jako pozvánku do Jazz Docu. A dneska přeskočíme asi 16-kové okýnko, který jsem sice minule vyhlásil, že bude pokaždé, ale dneska ho prostě nestíháme, protože v neděli nás opustil Richard Tesařík, zakladající člen kapely Jojo Band. A my rozhodně musíme Jojo Bandy vzpomenout, protože Jojo Bandí desky jsou jednak stálicí v našem rekordshopu, jednak ta kapela, nelze si bez ní představit český devadesátky, a jednak taky tady Albertův otec Tonda vlastně nahrával slavné album Carvina, které vyšlo v roce 93, a Alberte, ty tady dneska máš nějaký příběhy k tomu.
1: Ano, já jsem původně měl přijít otec něco o tom povědět, ale momentálně teďka zvučí představení ve Státní opeře, takže posíláme pozdravy do Státní opery. Každopádně Jojo Band, ta kapela, tak to je prostě fenomén 90. let. Myslím si, že nikomu žádný jiný český kapele se nepodařilo propojit tak jako Jojo Bandům karibský rytmy, exotiku s českým písničkářstvím a s reggae, soca, calypso, všechny tyhle ty rytmy tam můžeme najít. Každopádně teďka tady máme připravenou Carvinou. Tato skladba je velmi ikonická, vlastně vznikla jako vtip během cestování na koncert, kdy bratři Tesaříkovi sledovali z okna dodávky tu industriální krajinu Karviny a tohoto kraje. A v podstatě začali improvizovat na text nebo na to, co viděli v nějakým typickým karibským reggae rytmu. No a tím, že viděli to průmyslové město, tak vzniknul krásný kontrast mezi tou přímořskou pohodou a drsným hornickým prostředím tohoto kraje.
0: Tak to je skladba Carvina, balada, ale jinak tady na tom albu z roku 93 jsou i rozjetý věci jako Rybitví.
1: Přesně.
0: Další, tenkrát to dostalo 2 gramy, že jo, myslím.
1: Jo, je to tak.
0: Tak to jsou Jojo Bandi. A mimochodem, tahle deska byla dost raritní, to původní vydání z roku 93, ale v loni to Suprafon vydal znovu a nyní si ji můžete na vinylu koupit i u nás ve Fono.cz. A my si zavzpomínáme na Jojo Band.
1: Tak Richarde, tohle to je pro tebe.

0: Posloucháte Fonotač a teď už jsme se překlopili do druhé hodiny a je tu můj druhý dnešní host a to je DJ Pokoloko. Nazdar.
1: Čau, Martine.
0: Nazdar. A tvoje hnedka první krásná skladba byla zároveň úplně čerstvá novinka, tak co si nám to přinese?
1: Ne.
0: Tak jak to je?
1: Budou vydávat novinku. Tohle první věc byla od party Ezra Collective. Od londýnský partičky pětičlený. A pouštěli jsme ji záměrně, protože dnes, respektive možná zítra, vydávají nové album. Tohle je z jejich předchozího a název krásný a hodí se k tomu, o čem tady chceme i mluvit. God gave me feet for dancing.
0: Bůh mi dal
1: nohy pro tanec. No. My navazujeme a chceme pozvat na sobotní Groove Dog, kde se v jazz doku tancuje na různý fúze a odstíny jazzu, ale taky latino, afro, soul, funk. No, když jsem hrál, Martine, tak řekni svoj.
0: Všichni se tam točíme, je to pravidelná noc, která už jede, nevím, 11. 12. rokem a mistr Ultrafino, který za ní stojí a který tam vždycky hraje a zve si k sobě hosta, tak já tam jsem někdy na podzim, ty tam seš tuto sobotu. Klub Jazz Dog, pravidelný taneční večírek, vlastně jediný DJský večírek v Jazz Dogu, kde se jinak hraje výhradně živě a každý z pozvaných hostů tam přinese něco svého, tak my si teďka v té hodince projedeme tvoji selekci, předpokládám, že už to tak jako ladíš do toho kufříku, to, co tam v sobotu budeš
1: pouštět. Je to také předvýběr, jestli to budu pouštět, nevím, v Jazz Dogu a na Groove Dogu to není nikdy jednoduchý. Ale snažil jsem se přinést takový průřez, s kterým se tam posluchači, tanečníci můžou setkat a zdaleka nejsem schopný ho vůbec obsáhnout v dalších těch 40 minutách, co nám zbývají.
0: No jo, no, teď je to vždycky tak. Táhneme na akci 4 kufry a zahrajeme 20 desek.
1: 20 desek a vybíráme a potíme se u toho. Ale to je krásný na tom.
0: Tak to je, když se hraje z vinylu. Tak díky za první krásnou věc od Ezra Collective, určitě si pohlídáme i jejich novinku, aby jsme ji taky měli. Následující tady vidím, že máš Brazilian Vibes, tak předávám ti tímto gramofony a sluchátka a protože první hodině jsme toho napovídali dost a dost, tak teď tě necháme rozhodně hrát. Posloucháte Fonotač a bude vám teďka hrát DJ Pokoloko.
1: Jdem na to.

0: Posloucháte Fonotáč, vysíláme živě z Record Shopu Fono.cz a desky nám hraje DJ Pokoloko, který už tady byl v tomto pořadu loni někdy z kraje, zrovna se nemůžeme domluvit, jestli to vůbec bylo vysíláno na koloru nebo ne, ale vím, že jsme spolu dělali, že jo, speciál o Kolumbii, kde si hrál kumbie a to možná bylo úplně na jiný rádio.
1: To bylo jinde.
0: Tak to musíme.
1: No, jsme se potkali na těch rádích pár.
0: Tak hlavně už se taky známe 20 let a spíš víc ještě. A Luboš je, nebo DJ Pokoloko je polovina kdysi DJského duha Kabaret Maňána, ale to už je dávno, dávno, ty už seš prostě jenom za sebe Pokoloko na scéně,
1: viď? Teď existuje Pokoloko Kabaret Maňána, už je pase, mám pocit, že pár let možná.
0: Ale desky sbíráš určitě nějakých 25 nebo víc let, hraješ tady, teďka jsme zrovna měli krásnou věc z Brownswood Recordings, to je londýnský label, tady ta londýnská jazzová současná scéna tě asi hodně bá pořád, viď? Ezra Collective jsou taky?
1: Celý Londýn a ve své podstatě jako Kabaret Maňána, kdysi i s Orishou jsme v Londýně chvíli žili a důvodem hlavním, proč tam je, byla muzika, to asi ve mně zůstalo, protože Londýn je prostě ten melting pot, tam se to schází a co se týká jazzu i latinskoamerický rytmy, latinskoamerický hudby, hudby z Karibiku a všechno podstatné vlastně se odehrává tam a minimálně, když už ne, tak ty kapely tam přijíždějí prostě do klubu, kde máte možnost vidět to a slyšet to, co tady nikdy asi nezazní, no. Takže Londýn byla nádherná etapa mýho života, jedna z nejhezčích, na kterou rád vzpomínám dodnes a hudebně mě inspiruje pořád a jo, občas ještě nějakou tu desku koupím.
0: Já ti závidím nejenom londýnský období, ale taky potom tvoje karibské výlety. Do Kolumbie ses vydal celkem, nevím, třikrát?
1: Dvakrát. Jednou na Kubu, dvakrát do Kolumbie.
0: Dvakrát, no. A tam to si byli... taky nakoupil hromady teda desek. Máš tady nějaký?
1: Ne, nemáš. Martine, ne, protože jsem připravoval na Groove Doka tam ty kumby a všechny ty jejich dechovky a podivnosti. Občas salsa, kolumbijská salsa se tam občas jako dá, ale... Oni tomu říkají salsa dura v Kolumbii, což znamená tvrdá salsa, nebo salsa del golpe, to je úder, golpe, úder a málo kdo z našich salseros to v Praze dává vůbec, že by byli schopni na to tancovat, no, jako.
0: Jo, a my obecně tu dechovku vnímáme přece jenom jinak trošku, že? Než ji vytvořili, teda nepřetvořili jako v Kolumbii, ale vlastně ty dechy jsme jim tam přivezli my, že jo, z Evropy, no, ale...
1: Ty vlivy jsou tam, ty vlivy jsou tam, ale tam to trošku už potom překopali do svýho a tam mají pochodový kapely v rámci karnevalu a podobně a to už, to je úplně jiná liga a...
0: Takže v sobotu na Groove Doku budeš hrát spíš tyhle ty věci šmrclý Londýnem, globálnějšího zvuku prostě.
1: Nějaká salsa, další třeba bugalů, samba bude s námi na perkuse hrát Miloš Vacík, to jsme zapomněli zmínit vždycky na Groove Doku. Krom dvou DJů, který provázejí hudebně večírkem, je perkusionista. Je zvykem, pár těch českých se tam střídá, Miloš Vacík. To jméno vlastně nemusíme představovat, to je špička v oboru, neuvěřitelně úžasný člověk a hrát s ním je pro mě osobně, musím říct, pro mě hrát s Milošem je top mý DJský kariéry, sdílet jedno pódium s takovýmhle muzikantem.
0: Hrát s Milošem je radost, jedním přesně. Slovem. Miloš je kapelník, těles jako jsou tam Batukáda, tam orchestra, ale historicky už to byly třeba Laura a její tygři, byl to Šum Svistu, byly to...
1: Sluneční orchestr. To bylo pro mě vlastně vstup do latino rytmu.
0: No, tak to všechno vždycky s mými perkusemi propojil Miloš Vacík a dělá to i nadále a dělá to v rámci večírku Groove Dog a vy můžete vyrazit na Groove Dog tuto sobotu do klubu Jazz Dog tady přes řeku. Takže tam srdečně zveme, kromě pana Ultrafína tam bude hrát i Pokoloko, který je mým hostem dneska a teďka tady máš na gramofonu, už říkal si, že přejdeš do nějakých tradičnějších, jo? Salsero, Montuno.
1: Mám tady připravenou takovou věcičku, ve své podstatě je to odkaz na mistra Paula Murphyho, legendárního DJ z původem snad z Irska, bych pravdu řekl, ale londýnskýho a vlastně člověka, který třeba vyučoval Giles Petersona. Jo, a člověka, který si založil teďko před pár lety svůj label Jazz Rooms a vydává na tom obskurní věci, který na který bychom se vlastně vůbec, bychom o nich nevěděli a díky němu máme šanci si občas poslechnout úžasné věci. Konel Ritmo de Tambo, orchestra Mayombe, Esa Brucheria se jmenuje ta skladba a je to taková
0: obskuritka.
1: Je to taková ta věc, kterou prostě je jedna na té desce a ta kvůli tý si koupíte tu desku. No.
0: Jinak to je prostě opravdu obskurní. Já to občas sleduju, co tam Paul dává a nekupuju si to ty desky, protože to je fakt pro prostě někoho, kdo už jako mi má všechny ty věci, co chceš mít a chce jít jsou ještě to, dál.
1: Jsou to jaký sběratelský raritky, který v originálech stojí stovky, ne-li tisíce liber a Paul Murphy tady kdysi byl. Potkali jsme se s ním osobně, bylo to neuvěřitelný, ten člověk má znalosti jak hudební, tak řekněme literární a všechno možný, že navíc je neskutečně vtipnej a jako DJsky málo kdo na něj má.
0: Tak jo, tak tady z jeho labelu Jazz Rooms skladba Pinheiro.

0: Bye, ano, budeme se loučit. Budeme se pomalinku loučit, Martin Mikuláš se loučí z rekordshopu Fono.cz a taky DJ Pokoloko, který nám teďka v druhý hodině krásně hrál a krásně nás rozswingoval, aby nás pozval do klubu Jazz Dog tuto sobotu, že jo?
1: Na party Groove Dog.
0: Na party Groove Dog, kde budeš hrát spolu s Ultrafinem a na perkuse Miloš Vacík.
1: Miloš Vacík.
0: Teď jsi hrál tady letu, prosím tě, co to je? Já to teď taky mám tady ty panáčky namalovaný a to je nějaká hrozná bootlegovina, že jo?
1: Bootlegovina, mashupovina Little Kids.
0: Little Kids,
1: si to vycházelo někdy kolem 2.10. Asi čtyři desky
0: a různý. A všechny mají tu stejnou etiketu,
1: kde jsou prostě... Strašně blbě se v tom dá vyznat.
0: Dvě namalované prostě děti, no, je to hravé.
1: A je to prostě mixy latino rytmů, brazilských rytmů, jazzu a do toho rapu.
0: Do toho nějaký rap. A krásně to svinguje. A co tady od tebe máme na závěr?
1: No, tohle je taková lahůdka, to je blbý říct vzpomínka, ale tuhle skladbu si vždycky vzpomenu na mýho kamaráda Neela Bírnýho, který taky v Čechách byl xkrát a tohle vždycky hrával. Open Sky Unit, belgická partička vlastně, Sunshine Star, prostě písnička, která mě vždycky dostane.
0: Já ti moc děkuju, že jsi přišel, že jsi nám zahrál. Užijte si to s Ultrafinem a s Milošem na Jazz Doku, v Dagru v Doku, v tuto sobotu a zase někdy. Třeba nějaký ty kolumbijský teda projedeme.
1: Tak jo, díky Martine za pozvání.
0: Tak to byl DJ.
1: Těším se na sobotu.
0: Pokoloko.

0: Vašek Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Čtvrtek, Reggae Night.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Color Music Radio. The best music in town.

0: Partnerem pořadu je Arecord Studio. Studio, kde vám převedou vaše rodinné video z videokazet a filmů na DVD nebo flashdisk. Více informací najdete na facebookových stránkách Arecord Studio. Zachraňte vaše staré vzpomínky.
1: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Vážení cestující, navštivte naše facebookové stránky Dream Flight, přidejte se k nám a neujde vám žádný náš let na planetu snů s chilloutovou hudbou. Klidný let a příjemný poslech vám přeje ze stanoviště řízení letu Dream Flight Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encens.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chilloutové hudby vám přeje Hanka.

0: Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s vámi těší Hanka.
1: Partnerem pořadu je Arecord Studio. Studio, kde vám převedou vaše rodinné video z videokazet a filmů na DVD nebo flashdisk. Více informací najdete na facebookových stránkách Arecord Studio. Zachraňte vaše staré vzpomínky.

francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám při poslechu našeho pravidelného pořadu přeje František Vich. Tak co tady dnes máme za sešlost? První čtvrtina bude patřit nesporně výborné pařížské dvojici Tarmac, jinak bočnímu poněkud akustičtějšímu projektu rockových celebrit Louis Attaque. Po nich si dáme netolik známý a malinko rokově experimentující soubor z Bruselu Vitas Gerulaitis. Třetím jménem dnešní základní čtyřky bude jemně folkroková zpěvačka Axel Renoir a kvarteto zkompletujeme společně s kapelou Totoro. Ačkoliv i ona, podobně jako Axel Renoir, pochází z Bretaně, hraje něco úplně jiného. Zjednodušeně instrumentální rock. Jméno skupiny Louis Attaque padlo v našem pořadu už několikrát. Dokonce jsme ji poslouchali hned v úplně prvním díle. A několikrát už zaznělo i jméno jejich frontmana Gaetana Russella. Podobně jako jméno skupiny Tarmac, což byla v letech 2000 až 2004 jakási akustičtější bokovka Louis Attaque. Bylo to v období jejich pauzy a své síly tehdy spojili právě zpěvák a hlavní autor Gaetan Russell a houslista Arnaud Samuel. V porovnání s Louis Attaque je první album Tarmacu z roku 2001, nazvané L'Atelier, i poněkud temnější. Ale dejme si hned první ukázku z téhle desky. Jmenuje se Dis-moi ce qu'on.

dvojice Tarmac z jejich prvního alba z roku 2001. I když je pravda, že Russella a Samuela minimálně na nahrávkách vždy doplňují další hudebníci. Z této poněkud temné, ale vynikající desky jsem vybral ještě jednu skladbu. The Frontier Opeth.

Druhé album z roku 2003 s názvem Notre Époque je jen lehounce popovější. V každém případě obě jsou skvělá. K ním bychom měli připočíst ještě jedno živé dvojalbum natočené těsně před Vánocemi 2003 a vydané v dalším roce. Jinak pokud jde o domovské Luisa Tak, tak ti svým vlastním tempem stále fungují. A od doby Tarmaku natočili dvě novinková alba a podobně Gaetan Russell dokonce tři solovky. Teď ale ještě jednou Tarmak a ukázka z onoho druhého alba. Jmenuje se Volare.

Ve francouzských vychytávkách se trochu symbolicky přesuneme z Paříže do Bruselu. Když jsme tady před pár týdny poslouchali dvojici Sáš Comte Sauvage, zmínil jsem, že její ženská polovina Ava Carrère předtím zpívala i v bruselské skupině Vitas Gerulaitis, ale vůbec jsem nepřipomněl, že v ní působila i druhá polovina tohoto dua, kytarista a celkem všestranný hudebník Ismael Colombani. Tady měl na starosti třeba i samply. Dalšími členy pak byli bubeník David Costenaro a klávesistka Celia Jankovsky. Všichni se ale podíleli i na velice zajímavých vokálech. No a pokud je vám ten název poněkud povědomý, tak jste na správné stopě, protože skupina si jen lehce poupravila jméno někdejšího slavného argentinského tenisty. Stylově jsou docela těžko zařaditelní. Muzika je to docela experimentální, místy hodně ulítlá, místy má člověk pocit, že je to snad nějaká recese, ale hned vám zkusím něco nabídnout. Z prvního eponymního alba, někdy též označovaného jako Perso Rey z roku 2011, to bude skladba Tu t'énerves pas, nebuď naštvaný. Si

Po prvním albu z roku 2011, na kterém se podílela i zmiňovaná zpěvačka Ava Carrere, a z něhož jsem vybral asi tu nejkonvenčnější skladbičku, přidal je Vitas Gerulaitis v roce 2015 druhé s názvem Le Tigre. Z něho vám nejprve nabízím Bloqué Papier.

Oproti Vitas Gerulaitis je následná spolupráce Avi Carrere a Ismaela Colombaniho v podobě dua Sážkom de Sauvage o poznání méně ulítlá a experimentující a zhruba řečeno posunutá blíže k world music. Nicméně i tahle bruselská záležitost je hodně zajímavá. No spíše byla, protože nic aktuálního jsem neobjevil. Tak aspoň ještě jedna ukázka z druhého alba z roku 2015, nazvaná Classic Indic.

0: Francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Zpěvačka, kytaristka a skladatelka Axa Renoir je původem ze Josla v Bretani. Je ročník 69 a její občanské jméno je Fabienne Menia. V bretaňském Rennes také studovala na konzervatoři. V roce 1994 má první singl s písničkou Lulu a vychází souběžně i první album, nazvané Magnon et Matinée Dansant, na něž si napsala veškerou hudbu i několik textů. Z něho jsem vybral La Cour des Grandes, což byl pro změnu single číslo 2.

album Axel Renoir, které jinak vyšlo hned u Warneru, bylo velmi úspěšné a důležité bylo i její vítězství v jedné televizní soutěži. Následuje duet s Nikou Sirkisem ze slavných Andošin a dokonce i nominace na cenu Le Victoire de la Musique jako nejlepší nový umělec. Z druhého alba, nazvaného Rose a vydaného v roce 1998, jsem vybral písničku Très Julien sous la Lune, 13. červenec za úplňku.

Axel Renoir z jejího druhého alba v pořadí. V roce 2002 následuje třetí, ale postupně dostává i stále více zakázek na scénickou a filmovou hudbu. A protože se jí na tomto poli velmi daří, myslím, že to je i parketa, která jí živí v posledních letech. Její jméno vidím třeba u docela dlouhého seznamu televizních inscenací. Jeden takový příklad je i hudba k televiznímu ekologickému seriálu Ushaya Nature z roku 2007. Právě z příslušného soundtracku jsem vybral skladbu Evergreen, kde uslyšíme i zpěvačku Emily T.

Kvartet s názvem Totoro pochází z Rennes a kdybych se měl pokusit o nějaké jejich zaškatulkování, tak produkují něco mezi post-rockem, progresivním rockem a jazz-rockem. Jejich produkce je až na pár výjimek bez vokálu, ale přesto zajímavá. Po prvním eponymním EP z roku 2010 jim vyšla postupně 3 alba. Vezmeme to po pořadě a z toho prvního, pojmenovaného All Glory to John Baltar, z roku 2011 si dáme část té skoro titulní, tedy John Baltar. Taky jsem si říkal, co by to mohlo být za chlapíka, když mu Totoro věnují všechnu slávu, ale když jsem našel jednoho recenzenta, který vypátral, že by to měl být jen nějaký příslušník amerického vojenského námořnictva a důvod taky nepochopil, tak jsem to pustil z hlavy.

skupina Totoro z jejich prvního alba. Tahle skladba nebyla celá, má jinak skoro 9 minut, ale ono je to s výběrem vůbec malinko složitější, protože hodně skladeb je docela dlouhých, navíc s různými změnami temp i hodně decentními pasážemi, takže do rádia neúplně ideální, ale jinak je to muzika, která myslím stojí za pozornost. V roce 2014 mají Totoro druhé album, Home Alone, a z něho jsem vybral Mod Rock.

Za posledních 5 let se nové skladby neobjevily a teprve letos se začalo něco málo dít. Všiml jsem si, že od září do dubna jsou naplánované koncerty a současně se objevila nová pětice s názvem Do It Later, která je tvořena hned 3 členy Totora. Takže to vypadá, že i ty současné koncerty už jezdí pod novým jménem. 2 snímky nového projektu už jsem objevil a znějí v zásadě jako předchozí kapela, přičemž jsou oba zpívané, a to anglicky. K těm se možná taky někdy dostaneme, teď ale ještě do třetice Totoro z jejich posledního, 3. a možná nejlepšího alba Come to Mexico z roku 2016. Jeden kousek z této desky tady už kdysi zazněl a pro dnešek jsem zkusil vyfiltrovat část skladby Son pur son repos, tedy 100% klid.

Myslím, že časový prostor na jednu písničku ještě máme. Spíš výjimečně se stane, že se i mezi slavnými sportovci objeví dobrý muzikant. A k jednomu takovému příkladu se teď vracím. Yannick Noah byl v 80. letech předním světovým tenistou, ale svým prvním albem v roce 1991 zahájil svoji kariéru i v biznisu hudebním. No a ta trvá dosud. Je mu už 61 a před 2 lety mu vyšlo už celkově asi 12. řadové album. Noah se sice narodil ve francouzském Sedanu. Tatínek byl Kameruňan a maminka francouzská, ale dětství strávil spíš v tom Kamerunu, kde taky začal hrát tenis. Tím je také částečně předurčena i jeho hudební parketa, která se pohybuje především ve hranicích reggae, pop, afro. Přičemž třeba ono poslední album se nese více v lehkém popu. Jeho jediná jednička z francouzské hitparády Aux arbres citoyens z roku 2007 v našem pořadu už před časem zazněla. Tak dnes dáme jiný, trochu starší single Le Lion, Lvice z roku 2002. Ještě moc děkuji za všechny ohlasy z poslední doby a doufám, že jsem nezapomněl odpovědět i na ty některé dotazy. Toť vše, naslyšenou za týden se těší František Vich.

0: Francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Oh,